svitu číslo 1 z Prokofjevova baletu Romeo a Julie zahrál Filharmonický orchestr Oslo, který vedl Maris Jansons. Vyslechli jsme 7 částí, z nich například madrigál, masky, balkónovou scénu nebo díl s titulem Tybaltova smrt. Kvintet pro housle, violu, violončelo, kontrabas a klavír A-dur, zvaný Pstruh, proslulý Forellen kvintet, je dílem France Schuberta. Základní dílo světového komorního repertoáru oslavuje klidnou přírodu. Vyslechneme ho v nahrávce klavíristky Haruko Watanabe, houslisty Bohuslava Matouška, violisty Jana Šimona, violončelisty Františka Hosta a kontrabasisty Jiřího Hudce.

Schubertův kvintet pro housle, violu, violončelo, kontrabas a klavír Ádur, zvaný Pstruh, dozněl v provedení Bohuslava Matouška, Jana Šimona, Františka Hosta, Jiřího Hudce a Haruko Watanabe. Naladěno máte na Český rozhlas D-dur. Na programu je opět shakespearovské téma v hudbě, a to symfonická studie pro orchestr Edvarda Elgára s názvem Falstaff. Je rozvržena do 7 tématických částí, v nichž autor zpracovává momenty ze života této známé postavy v souvislosti s princem, pozdějším králem Jindřichem V. Dílo z roku 1913 zazní z nahrávky Mnichovského rozhlasového orchestru. Dirigentem je Američan John Fiore.

Slyšeli jsme symfonickou studii pro orchestr Falstaff od Edvarda Elgára. Mnichovský rozhlasový orchestr řídil John Fiore. Tuto sestavu jsme zahájili předehrou Hamlet Josefa Joachima. Symfonickou báseň Hamlet, rovněž podle Shakespeareova dramatu, napsal mimo jiné i skladatel Ferenc Liszt. Je plná romantické výbušné tragiky a pochmurných barev. Vyslechneme ji ve strhující interpretaci londýnských filharmoniků s dirigentem Bernardem Haitinkem.

0: Londýnský filharmonický orchestr zahrál symfonickou báseň Ference Lista Hamlet. Dirigentem byl Bernard Haitink. Skladby pro vás vybrala a slovem na vlnách Českého rozhlasu D-dur provázela Stanislava Střelcová.
1: Český rozhlas D-dur.

Oblouk a plocha. No řekněte, není to skvělé téma pro Da Capo? Dává nám příležitost nahlédnout do světa hudební tektoniky a nabízí skvělé možnosti srovnání s architekturou, která má s hudbou tolik společného. Takto nadšeně jsem uvažoval, když jsem dával titulek dnešního pořadu do vysílacího plánu. Ale běda, jaksi jsem zapomněl na to, že Da Capo trvá jen půl hodiny. Ti největší architekti symfonických oblouků, jakými byli Brahms nebo Bruckner, jsou rázem mimo hru. A tak se musíme spokojit s plochami a oblouky poněkud menších rozměrů, třeba takovýchto.

No ano, k Brucknerovi to má hodně daleko. Ale takový malý hudební oblouček to je. Je stabilní, symetrický, má svou stavební logiku. Když Bedřich Smetana použil podobného oblouku ve své Vltavě, neudělal vlastně nic jiného, než že oblouk zvětšil, oddálil jeho pilíře, aby klenba mezi nimi byla mohutnější a víc unesla. Nezapomeňme prosím, že oblouk je v architektuře nosným prvkem.

S plochou je to trochu složitější. Představujeme si ji jako prvek statický, hudební úsek bez vývoje, bez gradací a vrcholů. Něco takového nebylo v hudbě donedávna možné. I v té nejklidnější pasáži slyšíme napětí, pohyb, který třeba jen bublá pod povrchem. Až ve 20. století se vyrojily pokusy o skutečně statické plochy, které jsou jakousi výsečí neměnného stavu.

Plocha je vlastně velmi nepřirozený hudební prvek. Skladatel musí mít velmi pádný důvod, aby ji ve skladbě použil, a také posluchač musí mít velmi pádný důvod, aby ji bez zívání vydržel do konce. Oblouk je naproti tomu elementem velmi přirozeným. Směřuje od klidového stavu přes vrcholné napětí zpět k rovnováze. Musíme si ale uvědomit, že hudební oblouky jsou vždy tak trochu šišaté. Jejich vrchol málo kdy stojí uprostřed skladby, spíše je posunut směrem k jejímu konci, třeba podle zákona zlatého řezu. Takový průběh má většina dobře vystavěných melodií a sledují ho i formové typy, jako je fuga nebo sonátová forma. Druhé Kyrie eleison z Bachovy mše H-moll je nesymetrickou, leč monumentální barokní klenbou, jejíž mohutnost dirigent Sir Neville Mariner ještě interpretačně zvýraznil.

Oblouk této skladby vycházel z půdorysu fugy, která má tvar klenby jaksi nařízen ze zákona. Bach však uměl využít oblouku i pro čistě výrazové účely. Do svých paší, podle Matouše, včlenil krátký sbor, který se na několika taktech vzepne z pozemského prachu až k nebesům, aby se s těžkou hlavou snesl opět zpět. Hlubokou symboličnost toho místa jistě není třeba objasňovat.

plochou to budeme mít u Bacha trochu těžší. Baroko umí pracovat s mechaničností, ale mechaničnost znamená pohyb, přinejmenším cyklický. Ostinato, tedy opakování jednoho motivu stále dokola, je ovšem jednou z možností, jak vytvořit hudební plochu. U Bacha však vždy cítíme, že pod ní něco roste, něco se připravuje, cosi překvapivého, co v zápětí vytryskne na povrch.

U ostináta ještě chvíli zůstaneme. Budeme však poslouchat příklad, kde se nepodílí na výstavbě plochy, nýbrž oblouku, a pěkně velikého, rozkročeného přes plných 7 minut. Tu skladbu jsme už v Dakápu poslouchali několikrát, což je dobře, protože stojí za to, aby se nám důkladně vryla do paměti. Vítězslav Novák v ní vylíčil pochod husitského vojska, které se k nám přibližuje, pak nás málem zadupe do země a zase se vzdálí. Je to oblouk spíše gotický než barokní, ale ještě lépe sedí přirovnání k antickému tympanonu s rovnými náběžnými hranami a ostrým zlomem na vrcholu, který je tentokrát přesně uprostřed věty.

To tedy byla ukázka z jihočeské světy Vítězslava Nováka. V Novákově kantátě Bouře pak najdeme i místo, které bychom mohli považovat za hudební plochu. Bouře, která potopí koráb i s posádkou, utichne, nastane bezvětří a nehybnou hladinu čeří jen bublinky stoupající z temných hlubin.

Snad mi to nebudete mít za zlé, když se vám, milí posluchači, svěřím, že jsem se i já pokusil o jakýsi oblouk v jedné své skladbě. Byla napsána na objednávku Barok Jazz Quintetu, což je, jak známo, soubor hrající skladby na pomezí vážné hudby a jazzu. Důležitou úlohu tu hraje šlapací činel, který funguje jako jakási orientační mřížka na milimetrovém papíře, na který pak ostatní nástroje rýsují svůj hudební oblouk. Dával jsem si pozor, aby klenba neměla na vrcholu ostrou špičku, ale aby byla pěkně zakulacená.

0: V poválečné hudbě již není nouze o hudební plochy všeho druhu. Narazíme na ně především ve filmové a scénické hudbě, kde mají pomáhat vytvářet atmosféru. Jejich funkce je tedy hlavně zvukomalebná. Bohužel se tento způsob komponování prosadil i do některých oper. Orchestr v nich vytváří jakýsi zvukový koberec, nad nímž pěvci deklamují své dialogy a sólové výstupy. To je ovšem hrozný úpadek, který popírá smysl opery jakožto hudebního dramatu. Rád bych se s vámi pro dnešek rozloučil skladbou, jejíhož autora jste v Dakápu dobře poznali. Pan doktor Jarmil Burghauser pro nás připravil velký cyklus o hudebních nástrojích. Nazvali jsme ho tehdy Partitura řádek pořádku. Krátce po dokončení cyklu pan doktor zemřel a my jsme přišli o nenahraditelného spolupracovníka. Vzpomeňme si na něho při jedné části z jeho skladby Země zamyšlená. Jde o krásně poetickou hudební plochu, v níž se jména lučních kytek střídají s krátkými hudebními motivky, které jsou jakýmisi jejich miniportréty. Hudba nemá žádný vývoj, odnikud nevychází, nikam nespěje. Jakoby se v ní čas zastavil. Škoda, že totéž neudělal pro jejího autora.
1: Řezan vodní aloe. Skřípina jezerní. Kyprej izopolistý.

0: Zvonečník černý. Šáchor tmavý.
1: Vodňanka žabí.
0: Žebratka bahení. Modřenec chocholatý.
1: Papratka horská.
0: Mléčivec modrý. Bazanovec kytko květý.
1: Dřípatka horská.
0: Jinořadec kadeřavý.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Musela to být skutečně nádhera. Teplý červencový den roku 1717. Anglický král se svými věrnými se plaví po řece Temži v otevřených veslicích. Doplují do Chelsea, kde hodují až do časného rána a pak se plaví zpět do královského paláce ve Whitehall. A cestou tam i cestou zpět zní hudba tří svit plných menuetů i anglických lidových tanců, jak je složil 32-letý skladatel Georg Friedrich Händel, tou dobou už několikátým rokem působící v Anglii, kde se posléze natrvalo usadil. Tak do této navozené atmosféry posíláme z Händlovy vodní hudby ze svity číslo 2 D-dur, část první, v nahrávce Akademie staré hudby s Christopherem Hogwoodem.

Když byl irský klavírní virtuóz John Field se svým učitelem Muciem Clementym na návštěvě v Petrohradu, tak se do Ruska zamiloval, že se rozhodl tam zůstat. Právě zde pak Field vyvinul svůj osobitý styl klavírní hry a vložil jí do zcela nové formy nocturna. Dodnes je mu připisován vynález nocturna. Sám Field jich napsal 18, toto je nocturno číslo 2, C-moll, hraje Benjamin Frist.

Maurice Ravel a jeden temperamentní valčík z orchestrální verze cyklu Valčíky noblesní a sentimentální. Stavangerský orchestr řídí Alexandr Dmitrijev.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Josef Mysliveček, smyčcový kvartet C-dur, první věta. Hraje soubor Pro Arte Antiqua Praha.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Když v roce 1901 zemřel Giuseppe Verdi, zúčastnilo se jeho pohřbu 200 tisíc lidí. 900 hlavý sbor zařízení legendárního Artura Toscaniniho zaspíval Va pensiero sulle ali dorate, leť myšlenko na zlatých křídlech. Nejen přeslavný sbor židů z opery Nabucco, ale také jakýsi nepsaný hymnus osvobozené a sjednocené Itálie, již Verdi tolik podporoval. I my si tou slavnou melodií připomeneme Verdiho operu, o níž později prohlašoval, že teprve jí, Nabuccem, začala jeho umělecká dráha. Zpracování starozákonního příběhu o babylonském králi Nabuchodonozorovi a židech v babylonském zajetí totiž 29-letého Verdiho přes noc proslavilo. Tak tady je onen zpěv Va pensiero, sbor a orchestr vídeňské státní opery Lamberto Gardelli.

0: Symfonie je skladba pro orchestr, obvykle čtyřvětá, někdy jen třívětá. První věta bývá v sonátové formě, následuje odlehčené skerco a věta pomalá, vše uzavře virtuózní finále. Od Haydnových dob symfonie postupně nabývala na délce a významu. Dnes ji chápeme jako obdobu románu, tedy jako rozsáhlé dílo přinášející silné umělecké hodnoty.
1: Šestnáct let bylo Wolfgangu Amadeovi Mozartovi, když v rodném Salzburku zkomponoval svou symfonii číslo 16 C-dur. Ač komponována pro dva hoboje, dva lesní rohy a smyčce, ve druhé větě třívěté symfonie dechy vůbec nehrají a prostor tak mají pouze smyčcové nástroje. Poslechněme si ono Andante Grazioso v nahrávce souboru The English Concert, který vede Trevor Pinnock.

První rodilý Američan, který řídil berlínské filharmoniky nebo London Symphony Orchestra. První Američan, který dirigoval Blas Scale. Od roku 1958 nejmladší šéf-dirigent New Yorkské filharmonie, první rodilý Američan, který ji vedl. Do roku 1969 s ní absolvoval 830 koncertů. Fenomenální dirigent, popularizátor hudby v desítkách televizních přenosů, díky nimž se miliony Američanů naučili milovat klasickou hudbu, a velmi zajímavý hudební skladatel. To vše byl Leonard Bernstein. Svého Candida, v němž propojil Broadway i operu a inspiroval se u brilantní satiry Voltaira z poloviny 18. století, dokončil v roce 1956 a mnohé z jeho přitažlivosti spočívá v parodii různých stylů. Barokní Moto Perpetuo, valčíky, skvazy francouzské operety, dokonce 12-tónový duet. To najdeme v Bernsteinově Candidovi. A také toto tango v árii Staré dámy z prvního dějství. Zpívají Krista Ludwig a Londýnský symfonický sbor. Londýnský symfonický orchestr řídí Leonard Bernstein.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Robert Schumann a upravovatel Miša Majský, číslo 1 z cyklu Märchenbilder, opus 113 v úpravě pro violončelo a klavír. Hraje Miša Majský, hraje na klavír také Marta Argeričová.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, koncert pro klavír a orchestr číslo 14, S-dur, třetí věta. Hraje Concertus Hungaricus, na klavír Jené Jandó, řídí András Ligeti.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
2: Ludwig van Beethoven, sonáta pro klavír číslo 2 a dur opus 2 číslo 2, první věta hraje Alfred Brendel.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Pokud ještě neznáte, prosím, seznamte se s francouzským hudebním skladatelem, ale také knězem Jehanem Taburotem, kterého hudební svět zná spíš pod jménem Tuano Arbo. V 16. století sepsal zajímavou studii o tehdejších francouzských renesančních tancích pod titulem Orchesographie. Je to pro nás nedocenitelný zdroj poznání o instrumentální hudbě i lidových melodiích Francie 16. století. Jednou z nejznámějších melodií z té sbírky je pak píseň Belle qui tient ma vie, kráska, jež drží můj život, kterou u nás naspíval Spirituál Quintet jako pavanu za 10 švestkových knedlíků. V našem případě onen šanson ve staré francouzštině a v nastudování souboru katalánce Jordiho Savala La Capella Real de Catalunya a Esperion 21.

Antonio Vivaldi, třetí věta z koncertu pro dvě flétny, smyčce a basso continuo, City of London Baroque Symphonia řídí Nicholas Kremer.

Wolfgang Amadeus Mozart, recitativ a duet Cerlíny a Dona Giovanniho z prvního dějství opery Don Giovanni, zpívá Cecilia Bartoli, Bryn Terwel, orchestr Národní akademie svaté Cecílie, řídí Myung Bun Chung.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: John Williams, hudba k filmu E.T. Mimozemšťan. Los Angeles Philharmonic řídí Gustavo Dudamel.

O Karlu Gesualdovi, princi z Venózy, se hovoří především v souvislosti s jeho originálními světskými madrigaly, plnými chromatických postupů, odvážných harmonií a disonancí, v nichž jakoby se zrcadlil vlastní dramatický život tohoto šlechtice 16. století. Velmi působivá je ale i oblast duchovní tvorby. Konec konců v této souvislosti není bez zajímavosti, že strýcem Karla Gesualda byl sám svatý Karel Boromejský. A my si nyní poslechneme mariánské moteto Ave Dulcissima Maria, buď pozdravená nejsladší Maria. Ensemble vokal Eropen de la Chapelle Royale řídí Filip Herebeche.

Velmi oblíbenou součástí koncertních programů symfonických orchestrů jsou barvité koncertní předehry Hectora Berlioze. Je to, dá se říci, sázka na jistotu, která posluchače vždycky potěší. My se teď potěšíme Berliozovou uvertýrou Rob Roy, inspirovanou stejnojmenou novelou Waltera Scotta. Montrealský symfonický orchestr Charles Dutoit.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Vynikající virtuos na violu da gamba, zjednodušeně řečeno předchůdce violončela, Marin Marais byl hudebníkem francouzského královského dvora Ludvíka XIV. A jeho umění se klaněli všichni jeho současníci. A ještě dnes, po staletích, když se rozezní jeho hudba, nelze než žasnout nad její rafinovanou krásou. Jako teď. Rondo Champêtre pro dvě violy da gamba a teorbu Marina Maraise zahrají katalánský gambový mák Jordi Savall, gambista Philippe Pierlot a teorbista Rolf Lislevand.

0: Akcent znamená důraz. Nota označená akcentem, tedy takovou malou šipečkou, se hraje silněji než jiné. Pomocí akcentů může skladatel ovlivnit rytmus skladby i její vyznění. Je to jako v češtině. Řeknu-li Karel ukradl knihu, sděluji něco jiného, než když řeknu Karel ukradl knihu, nebo Karel ukradl knihu. Rozmístěním hudebních akcentů může autor posunout výraz melodie nebo na chvíli promění třeba pocit třídobého rytmu na dvoudobí.
1: A teď na minutu do světa hudby básníka klavíru Friderika Chopina. Jehož valčík pro klavír des dur, takzvaný minutový, hraje Jean-Yves Thibaudet.

Karl Philipp Emanuel Bach, sonáta pro flétnu a varhany D-moll, třetí věta. Hraje Yoshimi Oshima a Jaroslav Tůma.

Melodie chorálu Wachet auf, ruft uns die Stimme je píseň luteránského kazatele a skladatele Filipa Nikolaje z roku 1599 a přinejmenším první sloka vychází ze známé Silberweise norimberského ševce a mistra pěvce Hanse Sachse. Píseň se vztahuje na Ježíšovo podobenství o moudrých a pošetilých panách z Nového zákona. Chorál v průběhu dalších staletí zhudebnili třeba Felix Mendelssohn Bartholdy ve svém oratoriu Paulus, jak v předehře, tak jako chorál, nebo Max Reger v jeho třech chorálních fantaziích. A toto je zhudebnění Johanna Sebastiana Bacha v podání varhaníka Jana Kalfuse Vzhůru hlas nás volá.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Louis Spohr, Fantazie a variace pro klarinet, dvoje housle, violu, violončelo a kontrabas. Hraje Dieter Klöcker a členové konzorcium Classicum.

V 10 letech se stal sboristou Královské kaple, ve 14 členem hudební družiny Karla II., v 18 dvorním skladatelem a ve 20 varhaníkem Westminsterského opatství. Neuvěřitelně strmá byla kariéra Henryho Persla. A kdo ví, kam by jeho věhlas ještě dosáhl, kdyby smrt nepřerušila jeho práci v pouhých 36 letech. Z díla tohoto mimořádně všestranného mistra anglické hudby 17. století vybíráme pětihlasou fantazii pro smyčcový soubor v nahrávce členů orchestru 18. století a pod taktovkou France Brichena.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Petr Eben a dvě části z písňového cyklu Písně kloutně. Zpívá Kateřina Kněžíková, na harfu hraje Kateřina Englichová.

Josef Haydn, árie z opery Armida. Zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Bedřich Smetana, Dvě vdovy, předehra k opeře. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí Jaroslav Kizling.

Celkem bohatý skladatelský odkaz máme zachován z díla vlámského skladatele první půle 16. století Adriana Willaerta. Na to, že nás od tohoto ceněného kapelníka svatého Marka v Benátkách dělí 450 let, mají soubory staré hudby z čeho vybírat. 8 mší, přes 50 hymnů a žalmů, přes 150 motet, asi 60 šansonů, 70 madrigalů a mnoho dalších instrumentálních děl. A mezi nimi i tento Richard Carr 10. Willaertovu hudbu hraje ansámbl Romanesque.

Jitka Čechová hraje dva pochody Bedřicha Smetany k roku 1848. Pochod studentské legie a revoluční gardy.

Introdukce je úvodní hudba, která ve skladbě obvykle připravuje nástup hlavního tématu. Neočekáváme od ní, že by přinášela materiál, se kterým se bude dále pracovat. Navozuje atmosféru a pocit očekávání. Existují ale výjimečné případy, jako Čajkovského klavírní koncert bémol, kde introdukce obsahuje myšlenku, která se stane nejslavnější částí celé skladby. Ludwig van Beethoven, Coriolan, předehra k tragédii Heinricha Josefa Kolína, Gewandhausorchester Leipzig řídí Kurt Masur.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Pokud byste se někdy při toulkách Prahou zatoulali na Anenské náměstí, najdete na jeho nároží a ulice na Zábradlí pamětní desku s mužskou podobiznou a latinským nápisem Jacobus Gallus Carniolus hoc loco cantor 1586-1591. Tedy svědectví o tom, že na místě, kde stál v 16. století kostel svatého Jana na Zábradlí, působil 5 let jako kantor Jakob Handel Gallus, skladatel slovinského původu, který žil a tvořil i ve Vídni, v Olomouci a nakonec tedy v Praze. Byl to velmi plodný autor motet a mší, ale také půvabných světských madrigalů, z nichž jeden nám teď nabídne soubor Societas Incognitorum, Dulcis amica veni. Přijď, sladká přítelkyně.

Opery, oratoria, chrámovou sakrální hudbu, vokální kompozice i instrumentální díla pro všechna možná obsazení skládal Johann Josef Fuchs, císařský dvorní kapelník, opanující hudební život ve Vídni ve čtyřech prvních desetiletích 18. století. Ač je tedy autorem 400 děl, dnes je jeho hlavní význam spatřován především v díle pedagogickém a teoretickém. Ovšem i jeho tóny jsou osvěžením pro každého milovníka baroka. Toto je například Fuchsova serenáda pro dva hoboje, dvě klaríny, dvoje housle, violu a basso continuo. První část, pochod, hraje Concentus Musicus Wien a řídí Nikolaus Arnoncourt.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Dmitrij Šostakovič, romance pro housle a orchestr z hudby k filmu Ovád. Na housle hraje Alexander Kerr, Royal Concertgebouw Orchestra řídí Richardo Schai.

V době, kdy Mozart pracoval na své opeře Don Giovanni, složil jen tak mimochodem půvabnou serenádu, která se díky originálnímu a vtipnému a chytlavému nápadu v první větě a jejich prvních taktech stala jednou z nejoblíbenějších a nejslavnějších melodií všech dob. Ostatně ve Formanově filmu Amadeus je to krásně ilustrováno scénkou, v níž stařičký Salieri přehrává knězi své kdysi slavné melodie s otázkou, jestli je zná, a kněz jen záporně vrtí hlavou. Pak Salieri zanotuje pár taktů a knězova tvář se rozjasní. Ano, to znám, to je úžasné, nevěděl jsem, že jste to napsal. Načež Salieri odvětí, to ne já, to je Mozart. Tak zde jsou tyto tóny. Eine kleine Nachtmusik, serenáda číslo 13, G-dur Wolfganga Amadea Mozarta, první věta, Virtuosity Praga.

který nezná hranice, a vyraste vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a odléta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Ze stanice Český rozhlas D-dur dobrý den přeje a hudbu vybírá Jana Vašatová. Budou to díla Ludwiga van Beethovena, Gustava Mahlera, Richarda Strausse, Jeana Sibelia, Roberta Schumana, Zdeňka Fibicha, Jacquesa Françoise Galého a Bedřicha Smetany. Na úvod zazní sonáta pro klavír číslo 29 B-dur opus 106 Ludwiga van Beethovena, jinak řečeno velká sonáta pro hammer klavír. Hraje mistr svého nástroje, pianista Maurizio Pollini, kterého už bohužel živě nikdy neuslyšíme.

Sonátu pro klavír číslo 29 B-dur opus 106 Ludwiga van Beethovena jsme slyšeli v nahrávce italského pianisty Maurizia Polliniho.

Svou symfonii číslo 1 D-dur komponoval Gustav Mahler na přelomu let 1887 a 1888, kdy působil jako druhý dirigent v opeře v Lipsku. První verze měla premiéru v Budapešti, dirigoval sám Mahler. A jako vždy, skladatel předělával, korigoval a podobně. U této symfonie se dá hovořit snad o 6 verzích. Tu konečnou hraje nyní Česká filharmonie se svým šéfdirigentem Semjonem Bičkovem.

Richard Strauss složil svou violončelovou sonátu F-dur opus 6 ve svých 19 letech a věnoval ji českému violončelistovi Hanuši Vihanovi. Vihan tehdy hrál ve dvorním orchestru v Mnichově a Straussova sestra se přátelila s jeho ženou. K premiéře sonáty došlo v Norimberku v roce 1883. Hrají Miroslav Petráš violončelo a Luděk Šabaka klavír.

Sonátu pro violončelo a klavír F-dur opus 6 Richarda Strause hráli Miroslav Petráš, violončelo, a Luděk Šabaka, klavír. Koncert pro housle a orchestr D-moll opus 47 Žána Sibelia je považován za jeden z nejobtížnějších koncertů. Sibelius ho původně komponoval pro jiného houslistu, ale nakonec skladbu premiéroval roku 1904 v Helsinkách český houslista Viktor Nováček. Ten tehdy vyučoval na hudebním institutu v Helsinkách. Orchestr filharmonické společnosti řídil Jean Sibelius. Na našem snímku hrají Christian Feras a berlínští filharmonikové. Řídí Herbert von Karajan.

Koncert pro housle a orchestr D-moll opus 47 Jeana Sibelia hráli Christian Feras a berlínští filharmonikové. Provedení řídil Herbert von Karajan.

Dětské scény opus 15 Roberta Schumana se stávají ze 13 krátkých klavírních skladeb. Nejznámější z nich je Snění, hrává se i samostatně. Cyklus vznikl roku 1838 a není určen pro dětské interprety, ale pro dospělé. Celý cyklus nyní uslyšíme v podání Ivana Moravce.

Zdeněk Fibich patří k velkým romantickým symfonikům. Z jeho vrcholného období pochází i symfonická svita Dojmy z venkova opus 54. Má 5 částí. Český národní symfonický orchestr řídí Marek Štilec.

Svitu Dojmy z venkova opus 54 Zdeňka Fibicha hrál Český národní symfonický orchestr. Provedení řídil Marek Štilec. Jacques-François Gallet byl vynikající francouzský hornista, člen akademie, profesor pařížské konzervatoře a skladatel. Lesnímu rohu se věnoval i teoreticky a roku 1845 vyšel jeho návod hry na přirozený lesní roh. Z jeho kompozic pro soubory lesních rohů nyní zazní velký hornový kvartet opus 26. Hrají členové České filharmonie Zdeněk Tylšar, Bedřich Tylšar, Zdeněk Divoký a Jindřich Petráš.

Velký hornový kvartet opus 26 Jacques-François Galého hráli Zdeněk Tylšar, Bedřich Tylšar, Zdeněk Divoký a Jindřich Petráš.

0: Polku pro klavír G-mol Bedřicha Smetany hrál Petr Jiříkovský.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Jindřich Bálek. V následujících hodinách budeme poslouchat dvě nové nahrávky České filharmonie, mimo jiné 7. symfonii Gustava Mahlera, která měla kdysi premiéru v Praze, a také nahrávky housistky Janine Jansen, jedné z nejpozoruhodnějších housistek současnosti, která je rezidenční umělkyní sezóny České filharmonie 2026-2027. Začneme novou nahrávkou Čajkovského serenády, která je součástí kompletu Čajkovského symfonií, které natočil s Českou filharmonií Semjon Byčkov. Petr Ilič Čajkovský, serenáda pro smyčce C-dur. Česká filharmonie, Semjon Byčkov.

Dozněla Srenáda pro smyčce C-dur Petra Iljiče Čajkovského. Českou filharmonii řídil Semjon Byčkov. A u Čajkovského zůstaneme a poslechneme si jednu z jeho nejradostnějších skladeb. Koncert pro housle D-dur, který hraje Janine Jansen jako solistka a doprovází Mahlerův komorní orchestr pod taktovkou Daniela Hardinga. Janine Jansen je v sezóně 2026-2027 rezidenční umělkyní České filharmonie.

Dozněl koncert pro housle D-dur Petra Iljiče Čajkovského, hrála Janine Jansen a Mahlerův komorní orchestr pod taktovkou Daniela Hardinga. A teď uslyšíme houslistku Janine Jansen jako členku komorního ansámblu. Ten je sestaven z 5 vynikajících hudebníků, kromě houslistky Janine Jansen je to ještě houslista Boris Brovsin, violista Amihaj Groc, violončelista Torleif Téden a violončelista Jens Peter Mainz. Právě toto kvinteto zahrálo kvintet pro dvoje housle, violu a dvě violončela C-dur France Schuberta, jedno z jeho pozoruhodných velkých komorních děl z posledního roku života. Schubertův takzvaný violončelový kvintet má 4 části: Allegro Manon Troppo, Adagio, Scherzo a Allegretto. Hraje Janine Jansen a její hudební přátelé.

Dozněl kvintet pro dvoje housle, violu a dvě violončela C-dur France Schuberta. Hrála houslistka Janine Jansen, houslista

Boris Brovsin, violista a Mihaj Gross, violončelista Torleif Tedén a violončelista Jens Peter Mainz. Právě tuto sestavu vynikajících hudebníků dala dohromady fenomenální solistka Janine Jansen, aby nahrála toto pozoruhodné komorní dílo. A Janine Jansen teď uslyšíme znovu jako solistku, tentokrát v houslovém koncertu D-dur Johannesa Brahmse. Doprovází orchestr Národní akademie svaté Cecílie pod taktovkou Antonia Papána a uslyšíme provedení jednoho z nejtěžších houslových koncertů. Johannes Brahms, koncert D-dur.

Dozněl koncert pro housle a orchestr D-dur Johannesa Brahmse, hrála Janine Jansen a orchestr Národní akademie svaté Cecílie pod taktovkou Antonia Papána. Janine Jansen je v sezóně 2026-2027 rezidenční umělkyní České filharmonie, se kterou vystupuje opakovaně. A teď se vrátíme k České filharmonii a poslechneme si část z pozoruhodného kompletu symfonii Gustava Mahlera, kterou natočil šéf-dirigent Semyon Byčkov. Poslechneme si symfonii, která nejvíc souvisí s Prahou, protože měla v Praze premiéru přímo pod skladatelovou taktovkou na pražském výstavišti. Je to symfonie číslo 7, přezdívaná někdy Píseň noci, protože její druhá a čtvrtá věta se jmenuje Noční hudba. Symfonie má velmi netypickou stavbu, protože je pětivětá, uprostřed má skerco, pak jsou zde dvě zmíněné noční hudby a dvě monumentální věty krajní, první a pátá. Tak tedy Gustav Mahler, symfonie číslo 7 e-moll, Česká filharmonie a Semyon Byčkov.

Dozněla symfonie číslo 7 e-mol Gustava Mahlera, hrála Česká filharmonie, řídil Semjon Byčkov. Od mikrofonu se loučí Jindřich Bálek.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Georg Friedrich Händel, první část z hudby ke Královskému ohňostroji, Akademie staré hudby, řízena Christopherem Hogwoodem.

Bellini, Rossini, Donizetti. Z trojice autorů italského bel canta a oper, v nichž tento krásný zpěv klenutých melodií a koloraturních árií obdivovali posluchači celé Evropy, vybíráme teď Gaetana Donizettiho, autora 550 děl, z toho 65 oper, a to se dožil pouhých 51 let. Dodnes světová divadla inscenují jeho Marii Stuartovnu, Lucii z Lammermooru, v níž je slavná scéna Lucína šílenství. Dodnes také baví jeho komická opera Nápoj lásky. A my si připomeneme Dona Pasquála, velmi zamotaný příběh intrikáře Dona Pasquála, mladé vdovy Noriny, Pasquálova do Noriny zamilovaného synovce Ernesta. Jako každá bufa má i tato šťastný konec. Uslyšíme duet zamilovaného páru

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Petr Iliš Čajkovský, předehra k baletu Louskáček. Vídeňské filharmoniky řídí James Levine.

Na D-dur teď solo pro Magdalenu Koženou, vynikající českou sopranistku, která patří k nejúspěšnějším českým pěvcům v zahraničí, v koncertních recitálech, jako solistka velkých kantátových děl a samozřejmě také v opeře. V poslední době se Magdalena Kožená věnuje i podpoře základního uměleckého školství u nás. My si připomeneme její pěvecké mistrovství ve staré hudbě, konkrétně v díle velkého Johanna Sebastiana Bacha. Z jeho světské kantáty Bachův katalog BWV 208, přezdívané Lovecká, zazní asi nejpopulárnější árie Schafe können sich weiden, čili Ovečky se mohou klidně pást. Pastorální idyla s Magdalenou Koženou a muzikou Floreou.

0: Programní hudba, na rozdíl od hudby absolutní, líčí nějaký mimohudební výjev, třeba tok řeky od pramenek Ústí nebo jízdu lokomotivy. Typickým prostředkem takové hudby jsou zvukové nápodoby, třeba dusotu kopyt, hřmění či bublajících potůčků. Programní hudba byla oblíbená v baroku, vrátila se uprostřed romantismu. Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Friedrich Chopin, valčík pro klavír cis-moll opus 64 z cyklu tří valčíků, hráno na fortepiano, tedy předchůdce dnešního klavíru, hraje Arthur Schönderwörth.

0: Milí posluchači stanice D-Dur, u mikrofonu vás zdraví Pavel Trojan. Rád bych vás pozval na koncert Pavel Trojan 70. Ve čtvrtek 24. září od 19 hodin v koncertním sále Pražské konzervatoře vystoupí pedagogové i studenti Pražské konzervatoře, Ivo Kahánek zahájí večer mou fontánou pro klavír, a v závěru zazní ve světové premiéře moje nejnovější skladba Pohádkové tance. Symfonický orchestr Pražské konzervatoře řídí Miriam Němcová. Srdečně vás zvu.
1: Antonio Vivaldi, třetí věta z koncertu pro sopraninovou zobcovou flétnu. Hraje Petr Holšlák, doprovází The Parley of Instruments.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Wolfgang Amadeus Mozart, symfonie číslo 33, B-dur, Kechlův seznam 319. Budeme poslouchat třetí větu. The English Concert řídí Trevor Pinnock.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Velmi stará hudba se rozezní za pár chvil. Bude z pera frankoblámského skladatele Heinricha Isáka, který v 15. století působil ve službách rodu Medičejských, později vstoupil do služeb habsburského císaře Maximiliána I. a nakonec, to už na počátku století 16. se vrátil do Itálie a zemřel v milované Florencii. Isák patřil k nejplodnějším skladatelům své doby. Psal mše, moteta, italské, vlámské i německé světské skladby. Své opus magnum rozpracoval v posledních letech svého života. Měl to být pod titulem Chorális Constantinus, cyklus mší pro celý rok. Kolem stovky skladeb. Isák ho dokončit nestihl, završil ho jeden z jeho žáků, ale téměř 40 let po Isákově smrti roku 1555 byl opravdu vydán. A najdeme zde třeba i mši pro mužské hlasy a kapela, z níž teď členové kapily flamenky zpívají Sanctus, svatý.

a pozvání do Francie 17. století, nadto přímo na královský dvůr ve Versailles. Soubor Capriccio Stravagante pro nás otevírá jedno z divertiment Jeana Battisty Lillyho a hraje Amadisovu Chaconu.

Francis Poulenc a pomalá, téměř mozartovská věta z koncertu pro dva klavíry a orchestr. Hrají sestry Labekovy, Bostonský symfonický orchestr, řídí Seiji Ozawa.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Spi, milý synku, v podání souboru Muzika poetika, španělská píseň ze 17. století.

24 let bylo Felixi Mendelssohnu Bartholdymu, když zkomponoval svou čtvrtou symfonii, italskou. Tou dobou už měl nastoupenou úspěšnou skladatelskou dráhu, ale také dráhu dirigentskou. Před několika lety uvedl Matoušovi Pašie Johanna Sebastiana Bacha, čímž pak oživil Bachova génia nejen pro 19., ale i pro další staletí. V této době také Mendelssohn hojně cestoval, zamiloval se do Anglie a Skotska a také do Itálie. Ta ho inspirovala k symfonii A-dur, o níž psal sestře, že to bude to nejkrásnější, co kdy napsal. Po jejím dokončení sice příliš spokojen nebyl, ale publikum je ještě dnes.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Neskutečné muselo být nadání rakouského mistra Johanna Josefa Fuchse, který se prakticky z ničeho vypracoval na dvorního hudebníka tří habsburských císařů, dokonce na post nejvyšší vrchního císařského kapelníka. To Fuchs mohl rozhodovat o hudebnicích, kteří se ucházeli o místa u dvora. To on byl nejváženějším pedagogem, u něhož se učil třeba i Jan Dismas Zelenka a jehož teoretické práce studovali generace dalších velkých skladatelů, včetně Mozarta a Beethovena. Z Fuchsova skladatelského odkazu teď vybíráme Rondo a Sette, tedy pro 7 nástrojů s basem continuem. Hraje Concentus Musicus Wien.

Tak a teď si poslechneme, proč se jedné z londýnských symfonií Josefa Haydna, totiž symfonii číslo 101 D-dur, říká hodiny. Je to díky této slavné druhé větě, která je na tom tik-tak celá vystavěná. Pražský komorní orchestr.

0: Opera je hudebně dramatický útvar. Po předehře se střídají recitativy, v nich se posunuje děj kupředu, árie, v nichž postavy vyjadřují své citové pohnutky, dueta, ansámbly, sbory a orchestrální mezihry. Modernější opery, třeba Wagnerovy, ale nejsou členěny na samostatná čísla a vyprávějí děj kontinuálně v jednom dramatickém tahu.
1: Mozartova první opera, psaná po roztržce se salzburským arcibiskupem ve Vídni z pověření císaře Josefa II., totiž Singspiel Únos ze Serailu, zaznamenala při premiéře v Burgtheatru v létě 1782 veliký úspěch. Jistě i díky skvostnému obsazení. V hlavních rolích zpívaly nejzářivější hvězdy tehdejší Vídně. Konstancí například byla zbožňovaná Katerina Cavalieri. Nám její árii ze druhého dějství, kdy se odmítá podvolit Pašovi Selimovi a raději chce být mučena a zemřít, než se vzdát milovaného Belmonta, zaspívá americká sopranistka Sylvia McNair za doprovodu Akademie svatého Martina a zařízení Syra Nevillea Marinera.

Johann Sebastian Bach, árie Wohl euch, ihr ausgewählten Seelen, z kantáty číslo 34. Zpívá Magdalena Kožená, soubor Musica Florea řídí Marek Štrincl.

Rossini byl ve své době skutečnou hvězdou. Mezi lety 1810 až 30 patřil k nejoslavovanějším mistrům opery. Pojmenovávali se po něm pokrmy, jeho podobizny se prodávaly jako suvenýry, pánové napodobovali styl jeho oblékání, členové vyšší společnosti se předháněli v pozváních takřka po všech koutech Evropy, ale svou tvorbu osobně propagoval třeba i v Jižní Americe. A ačkoliv mu někteří kritici vyčítali jistou povrchnost v tvorbě, není divu, napsal 39 oper za 38 let svého života, je také autorem takových oper, které jsou stále a stále žádané a inscenované. A nebo árií, které s oblibou zpívají nejrůznější pěvci. A také předeher, které s oblibou hrají všechny orchestry. Například National Philharmonic Orchestra s dirigentem Richardem Shayim hrají teď Rossiniho velmi oblíbenou předehru k opeře Hedvábný žebřík.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Hector Berlioz, uherský pochod z dramatické legendy Faustovo prokletí opus 24. Hraje Filharmonia orchestra, řídí Herbert von Karajan.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Kdo neslyšel Wagnera v Bayreuthu, neslyšel nic. Napsal prý jednou v dopise Gabriel Fauré. Bylo to roku 1884, Wagner už byl rok po smrti, Fauré ho tudíž nezastihl, ale Wagnerův duch byl ještě přítomen. Vždyť nejenže si psal libreta a hudbu ke svým hudebně dramatickým dílům, také byl režisérem představení, dohlížel na scénu i kostýmy, samozřejmě dirigoval. Pravda, divadlo v Bayreuthu nechal Wagner postavit pro svou tetralogii Ring, prsten Nibelungův, a my máme připraveného bludného Holanďana. Ale ten se dnes Bayreuthu také dává. A navíc to byl Wagnerův první pokus o nové pojetí opery. Vše, co se děje na scéně i v partituře, slouží ke zvýšení účinku dramatu. A platí to od předehry, již nám teď zahraje New Yorkská filharmonie, povede ji Giuseppe Sinopoli. Drama o muži, jenž věčně bloudí po moři a hledá ženu, jejíž věrná láska by spasila jeho duši, se otevírá právě touto hudbou.

Podstatnou část svého života prožil blámský skladatel Philippe de Monté ve službách císaře Maximiliána II. Ve Vídni a také u nás v Praze. Byl to ve své době nesmírně slavný skladatel a jeden z nejplodnějších skladatelů 16. století. Ve 34 knihách vyšlo asi 1100 jeho madrigalů. A i když je jeho sakrální hudba v menšině, přesto je impresivní. Asi 40 mší, 250 motet, 140 duchovních madrigalů. I my si nyní vybereme z Monteho duchovních děl. Vokální ansámbl Cinquecento zaspívá mariánský chvalospěv Magnifikát. Má duše velebí Hospodina a můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.

0: Minimalismus je hudební směr druhé poloviny 20. století, který je postaven na mnohanásobném opakování krátkých hudebních motivů. Této technice se říká repetitivní hudba. Od původních velmi elementárních pokusů styl dospěl až ke komplexním kompozičním strukturám a k velkým formám, jako je symfonie, oratorium nebo opera.
1: Ponechme stranou fakt, že první Beethovenův klavírní koncert byl vlastně zkomponován až jako druhý v pořadí, ovšem jako první byl vydán tiskem. Pro nás je zajímavý zejména fakt, že klavírní koncert C-dur měl velmi pravděpodobně světovou premiéru u nás v Praze. Sám velký, tehdy ještě tedy dost mladý, 27-letý Ludwig van Beethoven ho hrál na jednom ze svých vystoupení v Konviktu. A ohlasy hudební Prahy, stále ještě opojené Mozartem, prý byly mladému skladateli velmi příznivé. Finální větu, půvabné rondo, v jehož střední části jeden francouzský muzikolog nachází dokonce rytmus samby, nám teď zahraje vynikající čínský pianista Lang Lang s orchestrem de Paris a pod taktovkou Christopha Eschenbacha.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Až do roku 1620 se teď vypravíme do Itálie pro překrásné duchovní moteto Adoramus te Christe, jednu z mnoha kompozic, jimiž slovutný kapelník od svatého Marka v Benátkách doprovázel místní katolické bohoslužby. Claudio Monteverdi, Adoramus te, uctíváme tě, Kriste. Zpívá příhodně Monteverdi Choir, řídí John Eliot Gardiner.

Antonio Vivaldi a jeden z jeho nesčetných koncertů, které psal v útulku pro slečny bohatých obchodníků v Benátkách. Vivaldiho koncert A mol má tři věty. Na pikolu hraje Jean-Louis Beaumadier a Orchestre National de France řídí slavný flétnista Jean-Pierre Rampal.

Johann Strauss, árie z opery Netopír. Jihočeskou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil a zpívá skvělá Patricie Janečková.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Disonance je nelibozvučný souzvuk tónů, vytvářející harmonické napětí. V klasické harmonii musí disonance vždy vyústit do libozvučné konsonance, tedy do harmonického klidu. V novější hudbě takové pravidlo neplatí. Stereotypní nadužívání disonance však často vede ke klišé, které je právem odmítáno většinovým publikem. Nápaditá práce s disonancemi a konsonancemi je přitom silným nosičem emocí, dodává hudbě výrazové napětí a dramatismus.
0: Pohrdám napodobováním a pohrdám všedností, řekl kdysi Sergej Prokofjev. A opravdu sám byl originálním a nevšedním skladatelem a bravurním klavíristou. V roce 1917, po vypuknutí bolševické revoluce, opustil Rusko, žil v Americe, Paříži, cestoval po Evropě, aby se do Sovětského svazu vrátil v polovině 30. let. Snažil se, ale přece ho posléze režim označil za formalistu a odsoudil. Když pak Prokofjev zemřel, mimochodem ve stejný den a rok jako Stalin, v sovětských novinách, plných nářků nad odchodem velkého vůdce, byla o odchodu Prokofjeva toliko nenápadná noticka na poslední straně. Příznačně. A to přitom většina ze stovky děl, která Prokofjev vytvořil, patří ke klenotům ruské hudby. Houslový koncert, klavírní koncerty, symfonie, filmová hudba, 9 oper, anebo nejslavnější z jeho 10 baletů, Romeo a Julie. Geniální je scéna maškarního plesu v prvním dějství, kde Julie potkává Romea. A tak nyní zveme na naše pomyslné koncertní pódium Českou filharmonii se svým někdejším šéfdirigentem Karlem Ančerlem, aby nám Prokofjevovi Monteky a Capulety zahráli.

Wolfgang Amadeus Mozart, první věta ze symfonie číslo 28 C-dur, Kechlův seznam 200. The English Concert řídí Trevor Pinnock.

světové války. Ostatně dodnes právě fanfáry z Libuše vítají prezidenty našeho státu. Tady je Libušina árie z prvního dějství a v ní jako bájná kněžna Gabriela Beňačková. Sbor a orchestr Národního divadla v Praze řídí Zdeněk Košler.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Tak to byla tedy velmi afektovaná zpěvačka, velmi afektovaná. Skoro se mi zdá, pane Hugo, že vysvětlení principů afektové teorie nebude tak složité, jak jsem si původně myslel.
1: No, možná bude jednodušší, než jsme si mysleli, ale musíme především vědět, že slovo afekt nemá nic společného s tím, čemu říkáme afekt my. Barokní hudba tomu říkala ještě vášeň nebo tak, ale znamená to asi tolik, co dneska výraz. To znamená, že barokní afektová teorie je něco v tom smyslu jako barokní teorie výrazu.
0: Ano, mluvíte o barokní hudbě. Jak to bylo v dřívějších časech? V předbarokní hudbě jim také šlo přece o výraz.
1: Samozřejmě šlo o výraz, ale ne tím způsobem jako později v baroku. Barokní skladatelé se snažili hodně uplatnit subjektivní přístup. Girolamo Frescobaldi například, jeho čimbalové skladby byly takovou normou pro celé 17. a 18. století, to říká ve své předmluvě k jedním těm tokátám. Snažil jsem se do svých tokát vložit hojnost výrazově vypjatých míst a rozmanitých divizí, protože vím, jak jsou oblíbeny. A dále říká, především se interpretace nebo hra těch tokat nesmí podřizovat tempu. Jak víme, je to běžné v moderních madrigalech, které se zpívají lépe právě měněním tempa. A tím moderním madrigalem právě rozumí to, co v baroku známe jako recitativní způsob.
0: Mm-hmm. Čili Frescobaldi dává nějaké detailní, podrobné popisy interpretace.
1: Jsou to popisy interpretace, které, domnívám se, natolik zdomácněly, že řadu z nich dneska považujeme za samozřejmé. Pro mě to je takové desatero moderního hudebníka. Ono to má teda jenom 9 bodů, takže to je devatero moderního hudebníka.
0: Ano. V čem spočívá to? Co jsou to za zásady?
1: To jsou zásady, které se týkají částečně barokní hudby, ale jak jsem říkal, někde už obecněly. Nacházíme tady, a to vůbec poprvé, popisy některých interpretačních detailů, které dodnes děláme. Například poslední, píše Frescobaldi, poslední tón trilků a stupnicových pasáží musíme prodloužit, ať jde ono tu šestnáctinovou nebo osminovou, protože se tím vyhneme splývání jedné fráze s druhou. To znamená, že je to v podstatě zpomalení nepatrné na konci fráze. Nebo kadence, to znamená závěr nějakého hudebního úseku, hrajte velmi zadržovaně, i když jsou napsány v krátkých hodnotách. Mm-hmm. A jak se blížíte ke konci pasáže nebo kadence, zpomalujte tempo čím dál tím více.
0: Ano, čili my se vlastně řídíme zákony, které určil Frescobaldi kdysi.
1: No, on zobecnil to, co se tehdy ve volné interpretaci tokat například dělalo.
0: Můžeme si to dokumentovat na nějaké ukázce?
1: Pustíme si kousek krásné, volné takové tokaty pro loutnu od Girolama Kapsbergera, což byl římský následovník, jeden z následovníků Frescobaldiho.
0: A ten loutnista se samozřejmě pevně drží Frescobaldiho zásad.

0: Tak jsme si dokumentovali, jak dodnes Frescobaldiho předpisy fungují. Ovšem existují i pokusy, jak je porušit. Znám jednu nahrávku Zelenkovy misi Sanctissime Trinitatis s muzikou Floreou, ovšem vy na ní také hrajete, kde jste tu závěr té nejefektnější fugy nespomalili, ale skoro spíš zrychlili. Co si o tom má myslet? Není to schválnost?
1: Dá se to pojímat jako schválnost, ale tady bych řekl, že zrovna v téhle době existuje řada dokladů nespomalení. Existuje nádherný hrací stroj, na němž Handlův žák, který si pod Handlovým dohledem naprogramoval na ten hrací válec, naprogramoval Handlovy varhanní koncerty a ještě některé jiné jeho skladby, a to programování hracích strojů bylo v té době velká záležitost. Bylo to naprosto dokonale dotaženo, takže ten hrací stroj umí zpomalit. On tam v kadencích to zpomalení dělá. Dělá ho velice muzikálně, musím říct. Ovšem na konci nespomalí nikdy. Na konci protáhne poslední notu. Samozřejmě
0: Zelenková fuga na hracím stroji.
1: Handlovo oratorium na hracím stroji. Ale je pravda, že to je jeden dokument, jeden doklad. Asi se to nedělalo, ale nedělalo se to tak, aby to bylo muzikální. Někdy se nám to nepodaří, to je pravda.
0: Uvidíme, posoudí posluchači, jestli se vám podařil tento afekt správně zhodnotit.

0: Ano, tak jsme si dokumentovali, že Frescobaldiho zásady nejsou žádné dogma, ale že se jich většinou držíme. Ovšem u Frescobaldiho ještě o afektové teorii nebyla ani zmínka, že?
1: To samozřejmě ne. Jsme v době raného baroka, to znamená v době, která afektovou teorii teprve vytvářela. Frescobaldi mluví o výrazových, takže můžeme říct také afektivních místech ve svých skladbách. A právě jeho odkaz na recitativ, tedy na vokální hudbu, nám bude vodítkem pro další úvahy. Mm-hmm. Musíme se totiž zmínit o základním prostředku afektové teorie, to jest takzvaná figura.
0: Figura, to trochu zní jako z loutkového divadla, řekl.
1: To zní jako z loutkového divadla, nicméně figury, nebo řečí barokního teoretika Lotzi Topici, byly motivy, které se postupem času, jak se vyvíjelo baroko, vytvořily k vyjádření nějakého citu ve vokální hudbě. Samozřejmě na to je řada hudebních příkladů, ale pojďme se podívat do literatury. Víme, že celá teorie i praxe barokní hudby vycházela především z rétoriky a z poetiky. Dokonce tak se jmenovaly třídy gymnázia, které každý vzdělaný hudebník absolvoval. A v literatuře jsou ty figury velice markantní. Například typickou figurou je takzvané oxymoron, což se učí na gymnáziu, mě to vždycky učili na gymnáziu. U Karla Hynka Máchy strhané strůny zvuk nebo zborcené harfy tón a mrtvé milenky cit.
0: Ano, že spojení protikladů v jedné myšlence.
1: Je to spojení protikladů v jedné myšlence. Samozřejmě baroko v tomto bylo naprosto dokonalé, takže slavný básník Bridel má například v tomto světle se zatmívám. Michna, který byl mistrem rétoriky, má takový příklad, například tvá krev Kriste jest mé potěšení.
0: Ano. Básníkům je hej, ty mají slova k dispozici. Jak tyto protiklady má vyjádřit hudebník? Notabene, jak to odlišit, tento způsob práce od běžné zvukomalby třeba?
1: Samozřejmě zvukomalba a figury mají lecos společného, že? Ale zvukomalbu slyšíme v řadě renesančních skladeb. To nacházíme u Žanékena například v jeho nádherných šansonech. Ta zvukomalba popisuje

když slyšíme text Cornu eius exaltabitur in gloria, což znamená jeho moc poroste ve slávě, volně přeloženo, tak ten roh, to kornů tam, můžeme slyšet v kvintakordové fanfáře, kterou ta zpěvačka zaspívá. To je spodobnění toho představení, toho rohu, že? Nebo máme další text, který následuje hned potom, peccator videbit et ira šétur dentibus suis fremet, to znamená, hříšník se rozlobí a bude skřípat zuby. Tam je vlastně čtyřikrát opakované fremet na spodobnění toho skřípání, ale je to vlastně spodobnění zlostného cholerického afektu, bychom mohli říct.

0: Takže jestli tomu dobře rozumím, tak figury jsou takové nějaké hudební znaky, pomocí nichž se skladatel dorozumíval s publikem, protože ono jim rozumělo. Vědělo, že určitý postup, tónový, melodický, něco znamená. Mluvili jsme o fanfáře, zřejmě znamenalo něco slavnostního, ale jsou určitě jiné případy.
1: On se tak dorozumíval především s interpretem. Ten interpret věděl, co to znamená. Případů je spousta. Fanfára tady znamená ten roh třeba, že jo? Ale můžou být figury, které jsou daleko méně průkazné. Může to být třeba zlomená melodie. Můžete mít tý, dá, dá, dým, že jo? V tom okamžiku se ta melodie nějakým způsobem láme. Já to neumím pomenovat, tu figuru. Ale je to výrazný prvek v té skladbě, kterým skladatel něco chtěl říct interpretovi. Že?
0: A zřejmě to musel existovat nějaký konsenzus mezi skladatelem, publikem a interpretem, aby mu všichni tak rozuměli.
1: Svým způsobem minimálně mezi skladatelem a interpretem ten konsenzus existoval a řekněme, že existuje, protože řadu těch věcí jsme dneska schopni vnímat, zvlášť když si o tom něco přečteme, tak potom se v tom dokážeme zorientovat.
0: Ano. No a asi nejznámější figurou jsou ta známá křížová témata, že ano?
1: Ano, my jsme zatím mluvili vlastně o takových myšlenkových figurách, o tom, co se vztahuje nějakým myšlenkovým způsobem textu. Často ovšem nacházíme optická uspořádání not, která připomínají nějaký obraz. Křížové téma je ten nejmarkantnější příklad, ale vidíme někdy i vlny, když nějaká lodička se houpe na moři a tak dále.
0: My jsme už o těch křížových tématech mluvili v Dakápu o symbolech. Myslíte si, že by se ty figury daly také vysvětlit jako nějaké symboly?
1: Samozřejmě. To jsou symboly. To jsou symboly, které vlastně vycházejí z biblických symbolů a často také z kabalistických symbolů. Že?
0: Takže poslechněme si ještě nějaké to křížové téma.
1: Je to velice markantní ukázka z oratoria Penitenti alse pulchro del Redentore od Zelenky, kde v místě, kde se mluví o ukřižování, tenor zaspívá ve vypjatém adágiu skutečně výrazné křížové téma, výrazný motiv.

0: Pane Hugo, nejsem si jist, jestli na nás tato afektová teorie nepůsobí trochu schematicky. Přece skladatel nepracuje tak, že má nějaký seznam figur a ty přehazuje ve své skladbě.
1: Samozřejmě, ačkoliv většina nebo řada hudebních teoretiků považuje afektovou teorii za schematismus, tak když posloucháme Bachovu nebo Handlovu nebo Vivaldiho hudbu, ten pocit sešněrovanosti a nějakého schematismu rozhodně nemáme. Je potřeba vědět, že barokní skladatel měl ty figury naprosto v zásobě a používal je tu a tam, jak se mu hodili, že vyjadřoval se prostřednictvím těch figur a tak prožíval to umění. Na druhou stranu ten způsob takového hudebního vyjádření procházel neustálým vývojem. Skladatelé na počátku barokního období vlastně hledali a vytvářeli stále nové vyjádření, což vidíme na tom třeba, že slavný skladatel a teoretik Christoph Bernard prohlásil někdy v okolo poloviny 17. století, že díky množství figur hudba dosáhla tak vysoké úrovně, že ji je možno srovnat s rétorikou. Ty hudební figury byly samozřejmě zcela zákonitě víceznačné. To znamená, že konkrétního významu nabývaly až v kontextu hudby, prostřednictvím textu nebo nadpisu. Ty hudební figury nevyjadřovaly něco, ale představovaly nebo označovaly výraz neboli afekt, takže ta stejná figura mohla někdy mít zcela různý význam. Že? A musíme také vzít v potaz obrovský pokrok, vlastně, kterým prošlo hudební vyjadřování od renesance k baroku. Hudba středověku a renesance nacházela vlastně teoretické vyjádření v číslech a v jejich vztazích. Že jo? Takže afektová teorie přinesla poprvé něco, čemu lze říkat výraz. Afekty samozřejmě jsou nepsychologické, statické a tím pádem se hodí pro to hudební zobrazení. Jestliže postava na scéně barokního divadla, nebo nemusí to být barokní divadlo, jakékoliv divadlo umírá, tak neumírá ten zpěvák. Ta postava představuje někoho umírajícího. A to spodobnění se od Monteverdiho k Richardu Wagnerovi samozřejmě změnilo, ale ten princip zůstal. Já totiž jsem zastáncem toho, že vlastně afektová teorie nikoli v té původní formě, ale ve zcela přenešené formě platí vlastně až do konce romantismu, do rozpadu klasicko-romantické harmonie, protože potom už to skutečně nemůže platit.
0: Ano, takže když Johann Stamitz chce ve své Mise Solemnis v Gloria vyjádřit radost a jásání, používá k tomu vlastně stejných prostředků, stejných figur jako jeho předchůdci.

0: Na závěr bych řekl, že hudební vyjadřování na prahu romantismu mělo vlastně k dispozici rozvinutý systém afektů neboli výrazů, na němž mohlo postavit to, co bychom dneska označili jako za romantický hudební projev. Ten by samozřejmě nemohl bez fungování afektové teorie platit a fungovat. Na závěr bych pustil ještě jednu krásnou ukázku barokního lamenta. K tomu vyjádření barokního lamenta se často používala figura, která se jmenovala Passus Duriusculus. Je použitá třeba v krucifixu Bachovy Hámolmše. A tady ji můžeme nalézt v lamentu závěrečném sboru z Carissimiho oratoria Jefta.
1: Čili to jsou takové melodické schody, které se stupují do hlubin neštěstí a hlubin smutku. No ale já věřím, že dnešní Da Capo našim posluchačům přineslo více té radosti než smutku a příště se opět s panem Hugem a jeho afekty ještě setkáme.

který nezná hranice a vyraste vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.

Ze stanice Český rozhlas D-dur dobrý den přeje a hudbu vybírá Jana Vašatová. Budou to díla Claude Debussyho, Arnolda Schönberga, Jeana Francese, Nikolaje Rimského-Korsakova, Luigi Cherubiniho, Luigi Nona a Dietricha Buxtehudeho. Na úvod zazní tři kusy pro dva klavíry Claude Debussyho s názvem V bílém a černém. Hrají syn a otec Pollini, Daniel Pollini a Maurizio Pollini.

Slavné písně z Gure Arnolda Schönberga mají zajímavou historii. Roku 1900 zkomponoval Schönberg tento námět pro soutěž konanou spolkem Tonkünstler ve Vídni, a to jako cyklus pro soprán, tenor a klavír. Dílo v pozdně romantickém stylu Wagnera a Richarda Strausse. Po 10 letech se ke skladbě vrátil, to už měl za sebou atonální kompozice, a orchestraci pak dokončil v roce 1911. Podkladem byl cyklus textů dánského spisovatele Jens Petera Jakobsena, vycházející z legend o lásce krále Valdemara a krásné Tove, kterou nechala zabít králova manželka. Recituje Werner Klemperer, zpívají James McCracken, tenor, Jesse Norman, soprán, Tatiana Trojanos, mezzosoprán, David Arnold, bariton, Kim Skaun, tenor a sbor festivalu v Tanglewoodu, sbormistr John Oliver. Bostonský symfonický orchestr řídí Seiji Ozawa.

Písně z Gure, oratorium o třech částech Arnolda Schönberga, jsme slyšeli v tomto provedení. Recitace Werner Klemperer, James McCracken, tenor, Jesse Norman, soprán, Tatiana Trojanos, mezzosoprán, David Arnold, bariton, Kim Skaun, tenor, sbor festivalu v Tanglewoodu, sbormistr John Oliver a bostonský symfonický orchestr, dirigent Seiji Ozawa.

Jean France je autorem mnoha děl pro různá nástrojová obsazení. Oblíbené jsou jeho skladby pro dechové nástroje. Uslyšíme jeho Musique de cour, cyklus skladeb pro flétnu, housle a klavír. Hrají Roman Novotný, flétna, Jiří Pospíchal, housle a Ivo Kahánek, klavír.

Musik de cour, cyklus Jána Francéze, hráli Roman Novotný, flétna, Jiří Pospíchal, housle a Ivo Kahánek, klavír.

Nikolaj Rimský-Korsakov komponoval svou symfonii číslo 1 e-mol opus 1 pod dohledem Milie Balakireva a nebylo mu tehdy ještě ani 20 let. Balakirev dílo také premiéroval na koncertě tzv. Volné hudební školy, bezplatného vzdělávacího zařízení. To bylo v roce 1865. Rimský se k dílu vrátil o 20 let později a takto symfonii známe dnes. Göteborský symfonický orchestr řídí Neeme Järvi.

symfonii číslo 1 e-mol opus 1 Nikolaje Rimského-Korsakova hrál Göteborský symfonický orchestr, provedení řídil Neeme Järvi. Luigi Cherubini patřil k plodným autorům, zanechal 26 mší, 2 rekviem, 6 klavírních sonát, 5 smicových kvartetů, symfonii, oratorium, 35 oper a 38 motet, řadu litaní, kantát a dalších komorních skladeb. Mezi ně patří i kvintet pro dvoje housle, violu a 2 violončela e-mol z jeho pozdního tvůrčího období. Hraje Diogenes kvartet, na druhé violončelo pak Manuel van der Namer.

Kvintet pro dvoje housle, violu a dvě violončela Emo Luigi Cherubiniho hrál Diogenes Quartet, na druhé violončelo pak Manuel van der Namer.

Luigi Nono patřil k výrazným představitelům hudby 20. století. Pocházel z bohaté italské rodiny, v 50. letech se začal jako člen komunistické strany výrazně politicky angažovat a také jeho skladby se vyvíjely tímto směrem, ovšem prostředky takzvané nové hudby. Sem patří i skladba nazvaná Como una ola de fuerza y luz, španělsky jako vlna síly a světla. Je určena pro soprán, klavír, orchestr a magnetofonový pás. Na klavír hraje Mauricio Pollini, zpívá Slavka Taskova. Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu řídí Claudio Abbado.

To byla skladba Luigiho Nona, Como una ola de Fuerza y Luz, pro soprán, klavír, orchestr a magnetofonový pás. Na klavír hrál Mauricio Pollini, zpívala Slavka Taskova, symfonický orchestr Bavorského rozhlasu řídil Claudio Abbado.

Nyní zazní historické varhany z východočeské Dobrušky. Preludium G-moll Dietricha Buxtehudeho na ně zahraje Pavel Svoboda.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Ze stanice Český rozhlas D-dur dobrý den přeje a hudbu vybírá Jana Vašatová. Budou to díla Jiřího Antonína Bendy, Ludwiga van Beethovena, France Schuberta, Vincenta Nendiho, Johanna Sebastiana Bacha, Jana Dismase Zelenky a Ottorina Respighiho. Na úvod zazní sonáta pro čembalo F-dur Jiřího Antonína Bendy, českého emigranta na dvoře pruského krále Fridricha II. Sonáta je ze sbírky různých klavírních a zpěvních skladeb pro zkušené a neskušené hráče. Hraje Edita Keglerová.

Symfonie Ludwiga van Beethovena představují různorodý a přitom jedinečný celek. Říká se, že výraznější jsou ty liché. K nim patří i jedna z nejznámějších Beethovenových symfonií, symfonie číslo 3 S-dur opus 55 Eroika. Historka o přeškrtaném věnování Napoleonovi je dobře známá. Nakonec skladatel symfonii věnoval knížeti Lobkovicovi. A poprvé tam použil nikoliv jen dvojici, ale trojici lesních rohů. Orchestr Le Concert de Nation s Jordi Savalem, který uslyšíme, hraje na dobové nástroje.

To byla symfonie číslo 3 Es-dur opus 55 Eroica Ludwiga van Beethovena. Hrál orchestr Le Concert de Nation s dirigentem Jordi Savalem.

Franz Schubert proslul jako básník písně a čistého raného romantismu. K písni opravdu tíhnul a v kvintetu pro housle, violu, violončelo, kontrabas a klavír a dur použil jednu z nich a vystavil na její melodii ve čtvrté větě rozsáhlé variace. Je to píseň Pstruh a stejně se říká i tomuto kvintetu. Hrají členové souboru Guarneri Quartet, na klavír spoluúčinkuje Emmanuel Ax a na kontrabas Jill Levine.

Kvintet pro housle, violu, violončelo, kontrabas a klavír a dur France Schuberta hráli členové souboru Guarneri Quartet, na klavír spoluúčinkoval Emmanuel Ax a na kontrabas Gilles Levine.

Vincent Dandy koncipoval svoji symfonii na zpěv francouzských choralů v podstatě jako koncertantní skladbu s klavírem. Klavír má sice prominentní úlohu, ale nedominuje. Téma zaznívá hned v úvodu v anglickém rohu a je to melodie z pohoří Cévennes na jihu střední Francie. Hrají Jeanne Thibaudet, klavír, montrealský symfonický orchestr řídí Charles Dutoit.